caresse. Jenže už to není jako kdysi. Jenže už to není jako kdysi. Jsou teď v kanálech celý hejna. Proto je to práce velmi.